0: Radio 1.
1: Polítě i mamorádi.
2: Za to, kr- moja žena spí v spodních hlačách i ne v dlouhých hlačách.
1: Mám oblik.
3: Več dobré glasby.